0: हेलो
1: हेलो
0: अबे क्या है?
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: अबे क्या है? इमिंग बुए
1: यस हेलो
0: अलानी लों सोरो बाबा जी बोला
1: ओके
0: किलो डेटी ओरो ये पड़ा ती बुबो लाइंस है उल्लो निगबा ती मोदे एयरपोर्ट्स mo pe e iwo ta ti just sora ati mo time ti mo ma de o ti mo time to ma pick me ni airport si ma ma lole to de mo pe ko si kobo lara mi to je extra ti mo le so pe mo fe fi gba hotel now igba to di pe mo sa kan fe ma roam about ti ma fi ma de eni to je pe ko mo bi to nlo ti mo fi ma lo bo so won ti o si mo de mo pe tenin tin ba se le kan bondu mi kọ́dá mi padà sí nàìjíríà náà ni mo ti bá return ticket mi padà sí nàìjíríà mo kàn ní kí n pè ẹ́ ni and thank god you are now picking my call abeke hello abeke hello abeke já mi kúrò lórí aago ni ṣáá.